člověk se časem nechtě mění. A nevím, máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.